0: titulky s Rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústi a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice. Repoč.

0: titulky s rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Šariši.
1: 90,8.